0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.

Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.

pustě sněží, cestu klikatou dlouhou, krájíme krok za krokem.

0: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
1: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno za minutku 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Vyplatí se ale nejprve spočítat si náklady na pořízení nového spotřebiče a případné úpravy elektroinstalace. V oblíbeném chorvatském letovisku u Splitu řeší úřady neobvyklý případ. Mořská želva tam podle svědků pokousala nejméně 3 lidi, kteří museli vyhledat lékařské ošetření. Odborníci ale uklidňují, že želvy člověka běžně nenapadají a šlo pravděpodobně o obranou reakci zvířete. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazil jen Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakaře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto mistrovství světa druhé zlato a už 6. medaili. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Města v Moravskoslezském kraji mají v mateřských a základních školách dostatečné kapacity, zatímco v minulých letech počty míst rostly, nyní se připravují na očekávaný demografický pokles. Do školství ročně investují desítky až stovky milionů korun. Největším problémem jsou náklady spojené s převodem financování nepedagogických pracovníků. Bude nutné přemýšlet o optimalizaci.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
6: Přátelé, s počasím se blízká na lepší časy a to platí o sobotě. Dnes totiž bude jasno až polojasno. Teploty, a to ty odpolední mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
8: Hezké dobré ráno, s vámi Lea a Filip. Víkendové vysílání z Eteru Hit Rádia startuje právě teď. Pár minutek po 7. 25. červenec. Jo, jak říkal Filip, bude teplo a bude hůř, protože jsem koukala, že ve čtvrtek až 37 stupňů já se stěhuju na Aljašku.
6: Já jdu grilovat. Jak ty říkáš, posypeme se grilovacím kořením, ušetříme za plynové bomby v grilech a můžeme grilovat rovnou.
8: Takže prosím vás zavčasu, jo, pořiďte si větráky, klimatizace a tak podobně, protože nás čeká trošku peklíčko. Každopádně teď už skvělá muzika, tak hezké dobré ráno. Little party never kill nobody. Taková malá party, která ještě nikdy nikoho nezabila, tu si dáme právě teď.
0: Hit Radio Orion. Just one night all we got. Just one night all we got.
8: Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Hezké dobré ráno, 8 minutek po 7 hodině. Posloucháte Hit Radio, s vámi Filip a Lea. A máme tady takovou nádhernou zprávu, protože v Austrálii se narodilo jednovaječná čtyřčata. No? Jednovaječná čtyřčata a všechno to jsou holky. Žádné tuhle poznám podle nosů, prostě verze 1 až 4. To je něco neuvěřitelného, že se někomu fakt narodí trojčata, čtyřčata. Šance, že se to stane, je 1 ku 15 milionům. To už je možná větší šance, že já nevím, třeba cestou pro rohlíky nás trefí meteorit s klauním nosem.
1: No ale mám pozitivní zprávu, kdyby se to náhodou někomu z vás stalo, tak i kočárek se normálně vyrábí. Teď jsem si tohle hledal, aha, kočárek pro čtyřčata, samozřejmě cena je trošku vyšší, ono má tam naložíte všechny ty čtyři děti a jedete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, když půjdete do krámu, že jo, všechno ne, jestli. Dvakrát, ne jednou, čtyřikrát, jo, takže se kouknete na tu cenu těch bot a řeknete si, ty jsou ve slevě, tady ty prostě značkují za 500, no nemůžu stát dvojku, no.
0: No a vtipné pro všechny, kromě táty, je to, že ta rodina už 4 děti má. Tudíž mají doma 8 dětí teď. Tohle bude něco, já nevím, totálním požehnáním a logistickou válkou o přežití prostě. A všechny ty 4 budou mít terrible two najednou. Pubertu. Najednou první kluky. Prostě toho tátu čeká mega dobrodružství.
1: A to už ti vlastně nestačí ani ta velká dodávka. Protože když se, že jo, máma, táta, 8 dětí, to je pro 10 dětí.
0: To je minibus, mikrobus.
1: Ne, to si jenom můžeš koupit jako kamion a hodíš je dozadu prostě s nákladem.
0: Kam se hrabe Odysea? Hezké dobré ráno, jdeme hrát. Top Loader a taky Rose a Bruno Mars a Paté. Hezké dobré ráno, je sobota.

0: Minutka po čtvrt na 8 a schválně, jestli víte, čím je 25. červenec, významný, jaký den dneska slavíme, Fildo?
1: Nevím. Přiznám se hned, jako můžu se podívat samozřejmě na internet, ale to by ztratilo kouzlo.
0: Napovím ti. Matějská.
1: Matějská pouť?
0: No, co je na matějský?
1: Kolotoče.
0: Tak, takže je den kolotočů. Já ho mám občas každý ráno, když se mám dostat z postele. Tak no, se mi trošku motá a mám pocit, že jsem na transfuze.
1: Já mývám po nějak... Na transfuzce, jsi chtěla říct?
0: Já to chtěla
1: nebo
0: říct.
1: Na transfuzi?
0: Ne, centrifuze.
1: Jo, takhle, ono to nemá nic společného, přátelé, s krví, ale vlastně s kolotočem.
0: Ano, dneska jeden kolotočů a já vám radši posílám další skvělou muziku. Hezké ráno.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 20.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, Erika Silorová, Robin Schulz, Speechless, Hit Radio s vámi, taky Filip Lejček. A dáme si ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letiště v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatku, takže šťastný výherce získá celou částku do posledního centa. Vědci z jihokorejského institutu KAIST a americké Stanfordovy univerzity představili samooblékací robotický oděv. Díky systému nafukovacích trubic se kombinéza sama obepne kolem těla zhruba za 10 sekund a funguje i za chůze. Italka Idana Abignetová dokazuje, že věk opravdu nemusí být překážkou. Ve 82 letech je považována za nejstarší tanečnici na tyči na světě, tedy pole dance, a se kterým začala až v 71 letech. Trénuje dvakrát až třikrát týdně, pravidelně soutěží a tvrdí, že klíčem k její vitalitě jsou disciplína, vytrvalost a důvěra ve vlastní tělo. Letos v září navíc oslaví už 83. narozeniny.

0: Tenhle song vás zaručeně z postelí probere. Kalma, lambáda, tanec, hudba, zpěv. A nebo pro někoho i dobré ráno s chutnou snídaní, jako máme my tady s Filipem, protože my jsme si zašli do obchodu a řekli jsme si, že si dneska uděláme toasty, protože tady v kanceláři v práci máme toastovat.
1: Hele, taková, přitom taková blbost, jak se říká, ale my jsme zvyklí si kupovat ty studený polotovary, přiznáme se, takže dneska fakt máme radost, že víme, co jsme si do toho toastu dali, je to čerstvý, křupavý a drahý taky.
0: Ale zhlavně jsme pobavili pokladní a kolemjdoucí, kteří vlastně platili v tom obchodním centru, obchodě,
1: supermarketu prostě.
0: Tak, protože Filip nahlas začal počítat, hele, máme tady toast, dvě šunky, sýr, kečup, no to nám zbyde ještě na zítra, vedle nás pan dostal záchvat smíchu. No. Protože si asi myslel, že nemáme dostatek financí, že prostě
1: no, protože
0: to
1: já jídlo. Jsem to vyloženě řekl, je to tolik a tolik, to vychází, když si to dáme i zítra 42 korun na každýho na den. A on se začal právě smát, protože to znělo jako, že opravdu nemáme už jako peníze vůbec novej platy a počítáme, kolik to stojí.
0: Tak jsme se takhle ráno pobavili, my vám pouštíme další skvělou muziku a my si jdeme udělat tu snídani. Co takhle kolon mi Erik Pritz, Kateřina Marie Tichá, One Direction a nebo Natasha Bedingfield.

0: Roty Grilly a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grillování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
1: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třavinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. A pojďme také na sport. Týdenní pauza po fotbalovém svátku v podobě mistrovství světa je za námi. Startuje česká nejvyšší soutěž. V jejím prvním kole se od 17 hodin utká Plzeň s Libercem. Souběžně se hrají i zápasy Teplice, Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin se liga vrátí do Brna. Tamní Zbrojovka bude hostit pražskou Spartu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Největší starostí obcí a měst jako zřizovatelů mateřských a základních škol na Olomoucku je nový systém financování nepedagogických pracovníků, rostoucí provozní náklady a nutnost investovat do stárnoucích školních budov. Řada radnic připouští, že kvůli poklesu počtu dětí bude muset v příštích letech slučovat některé školy nebo školky.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dnes očekáváme krásné počasí, mělo by být jasno až polojasno a odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
9: Hit Rádio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké, dobré.
6: Krásné ráno.
10: Doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne. Díky, že posloucháte, pokračujeme dál. 3 minutky po 8 hodině a je tady Damiano David.
9: Hit Radio Orion.

0: krásné sobotní ráno, hezký dobrý den. Tak co, jaký pak je nejdražší koníček? Já bych řekla, že domácí mazlíček. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří, když ničí všude všechno kolem. Dokonce to potvrdili i pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik prostě ty věci stojí, sama s tím mám osobní zkušenost. Čím dražší kůže na botách, tím lépe se žvíká pejskům. Pojišťovny dokonce teď řeší bizární případy. Například, jako jsou vyhrabené skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Nebo je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem, co si budem, že tu zahradu udělají těm sousedům třeba po svým. A vtip je v tom, že dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo. Dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce, až on se rozhodne, že prostě cokoliv zničí a my to budeme muset zaplatit. Ty pojistné události rostou o desítky procent, protože byty jsou plné drahé elektroniky a zvířata mají prostě nudu. Takže překousali třeba různé kabely, s tím mám zkušenosti, já koupila jsem si úplně novou televizi. Stála tenkrát asi 25 tisíc. Já přijdu domů. A ten kabel od té televize, úplně totálně rozkousaný. Takže asi tak, co zničili ti vaši, dejte nám vědět na 777-937-777. Jakou zkušenost máte, co jste si třeba koupili, měli jste z toho obrovskou radost. Nebo vy, dámy, prostě krásný boty, střelíce, přišli jste domů a pejsek se na nich trošku vyřádil. 777-937-777. Filipe, co to bylo u tebe, máš něco takového?
1: Nemáme, tak my máme kočičku doma, tak jsem
0: ale
1: tam,
0: i kočky
1: můžou sem tam něco jako poškrábe. U nás je teda spíš problém, sedačku, že my jsme si třeba koupili jako kožešinu, jako z ovce, jako aha, pravou, takhle jako místo koberce, no a ona nám na to jako furt močila, takže vlastně po 3 měsících jsme to vzdali, jako kožešina je schovaná někde, nevím, kolik to stálo, 5-6 tisíc v háji, takže ne, že by to jako podrápala, ale tím, že na to močí, tak to vlastně zničila taky.
0: S tímhle mám taky zkušenost, koupila jsem si nádherný drahý koberec. Můj pes je naučená, nebo ona je naučená i na plínku, když je třeba dlouho doma, ale prostě chodíme ven, máme i zahrádku, takže venčíme venku, ale je od malinka naučená, že když fakt prostě vím, že dlouho někde budu, má plínku. Taky, koupila jsem nový koberec. Jednou jsem ji přitom přistihla, no a konec, že jo, to nejde prostě. Ty psi si to spletou, takže dejte vědět ještě jednou 777-937-777. Tady už od nás Alan Walker, taky Ray Dalton, mějte hezké sobotní ráno.

0: Ray Dalton a my jdeme na ty vaše příběhy vašich domácích mazlíčků. Co vám vaši miláčci doma zničili? Ahoj, mám československého vlčáka a jako štěňátko mi prokousl tablet s obalem vlka, ale fungoval. Jen měl dvě dírky od těch jeho tesáků. Díky moc, tady píše potom Lucka. My máme dva Yorkshíry a ty jsou nejhodnější na světě. V životě nikdy nic nezničili, takže já patřím mezi ty šťastlivce. Co dělají? Jenom radost. Lucka. Luci, děkuju. Taky tady píše Andrejka, dobrý den, můj mazlíček mi příjemně a mile ničí akorát nervy, když se rozhodne si hrát s mojí rukou, jinak nikdy nic nerozkousala a ani nezničila, je to francouzský buldoček, to nemá v povaze. Příjemný den, Andrejka. Pak tady píše Drahuna, já mám okousané šňůrky od žaluzí, boty i gauč. No, hezky pěkně. Těch zpráv přišlo opravdu hodně.
1: Ty šňůrky od žaluzí, to je taky pravda, hlavně ano. U kočiček, protože tam jsou takový ty papírový provázky a ano. Takový ty vlasy a když to přetrhne to zvířátko, no tak musíte vyměnit celý ty žaluzi a to se nám vlastně stalo taky, takže furt jsem jí chválil tu kočičku a teď vlastně si vzpomínám, jak je to zlej tvor, jestli my si vůbec doma necháme.
0: Každopádně, kamarádi, děkujeme za všechny zprávy, protože to množství je tady opravdu veliký, takže díky, díky, díky. Stejně je milujeme, že jo, a všechno jim odpustíme. Oni udělají ty kočičí nebo psí oči, no a všechno je zapomenuto. Za chviličku příběh Marek Lambora, Tereza Mašková.
2: Hit Radio Orion. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Michal Fridrich z Baníku Ostrava. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
8: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po

0: Kanceláře, teď je čas na skvělý nákup. Spějte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormel.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
1: Mami, já chci hrát na klavír.
2: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: pojďme se podívat, co je nového. Na anglickém kriketovém hřišti došlo k nečekanému přerušení utkání. Hlavní roli totiž nepřevzal žádný hráč, ale zatoulaný bík, který běhl přímo na hrací plochu. Hráči museli čekat, než se zvíře podařilo bezpečně odvést pryč. Kuriózní incident pobavil diváky a okamžitě se stal hitem internetu. Vývojáři v Číně představili robota, který dokáže konkurovat elitním hráčům stolního tenisu. Stroj využívá umělou inteligenci a dokáže rychle reagovat na pohyb soupeře. Technologie má pomoci nejen ve sportu, ale i ve vývoji chytrých robotů. No a v Británii se konalo tradiční mistrovství světa v házení krémových dortů. Soutěžící po sobě házeli desítky sladkých projektilů a výsledkem byla pořádná spoušť. Organizátoři ale tvrdí, že právě chaos a smích jsou hlavním důvodem, proč akce každoročně láká diváky. Tedy, když vidím tuhletu závistivou osobu proti mě, která má ráda cizí neštěstí, tak bych po ní mrsknul dort taky.
1: Každoročně.
0: Mám připomenout tvůj přeřek dneska. Transfuska. Dej tam muziku. 3, 2, 1, teď.
1: Hezké dobré ráno. Adele, Linkin Park před námi.

0: Za 2:03 aktuální čas, sobota 25. července, hezké dobré ranko. Za pár minutek tady máme dopoledne a my vám teď, dámy, holky, dívky, ženy, poradíme, jak se zbalit na dovču, aby kufr vlastně nebyl tak super těžký, což mi se stává asi vždycky, i když jedu třeba jenom na jeden den. Tak jaké si expertky radí? Neberte si džíny, protože jsou těžký. Naložte si jen lehké boty, přihoďte méně spodního prádla a perte si ho. No a nakonec minimum kosmetiky, takzvaně za mě kartáček na zuby stačí.
1: Já si myslím, že byste si ženy měli všeobecně zamyslet nad tím, jestli na tu dovolenou tolika těch outfitů využijete. Já vím, že i na ty hotely každá večeře pro vás znamená vlastně jiný outfit, jinak by to bylo vlastně faux pas přijít v tom, co před 3 dny, ale věřte tomu, že my muži to tak jako vůbec nevnímáme. I když vy to určitě neděláte pro nás, děláte to hlavně pro sebe, ale jako neustále jako vážit opravdu, jestli se jako vejdeme do těch 20 kil, nebo jako je to už otravný každý.
0: Hele, vy muži si ani nevšimnete pomalu, když máme přebarvenou barvu vlasů, takže my ženy prostě se chceme cítit stále krásné, takže holky, kašlete na to, balte si všechno, co chcete, hlavně ať vám je dobře.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Návrh opozičního hnutí STAN, který chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovali s četnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 200 tisíc lidí a pohltily okolo 32 tisíc hektarů porostu. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění, v žádné sobouzemí ale nejsou hlášeni mrtví. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Koncerty, historické slavnosti, folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna svatovavřinecké hody v Přerově. Novinkou ročníku bude program Hody u trafačky, který má do městských oslav vrátit lidové tradice a folklor. Jedním z vrcholů bude sobotní historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Pokud jste se těšili na sobotu a krásné počasí, trafili jste to správně. Jasno až polojasno, odpolední teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
6: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, 4 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A dneska tam máme romantický, nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Dobře, pozorně poslouchejte, do té doby dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně skvělé hity.
6: Hit Radio Orion.

0: pojďme si dát jedno krásné dnešní výročí. Protože dneska je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci, pejsci Cigán a Dežík. Byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. A dokonce to má dobrý konec, vrátili se na Zem v kapsli s padákem. No? Voříšci jsou prostě genetická elita.
1: Cigán a Dežik se jmenovali?
0: No.
1: To je dobře, co jsou jako pěkný jména, si myslím.
0: Tenhle experiment dokonce dokázal, že přírodní výběr na ulici vytvoří odolnější organismus než jakákoliv šlechtitelská stanice, ne? A taky bych mohla vzkázat svůj klounce, což je čivava křížená s krátkosrstým špicem. Ona je taková všeho chuť, ale je to láska. Tak bych ji chtěla vzkázat i vy, přátelé, svým pejskům, že tam bylo hodně kabelů, ale oni je nerozkousali. A když jsme u těch psů, tak si pojďme dát taky jednoho psa, který zítra navštíví Českou republiku, ale je to pes, který nekouše. A tím je pitbull, protože ten zítra bude v Pražský.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. 2:45, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, a to právě teď. Volejte na 800 937 937 a my se těšíme, komu z vás uděláme radost. Do té doby třeba Eva Farná.
1: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
3: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: páté, my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Hezké dobré dopoledne, ptáme se, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, moc tě zdravíme, odkud voláš?
1: Já volám teďko z Liberce aktuálně.
0: Z Liberce, jaké tam vládne počasí, určitě krásně.
1: Já jsem teďka teda zavřená na hotelu, ale nevidím ven, takže věřím tomu, ale že je venku určitě krásně.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: Bude mít můj partner.
0: Dobře, jak se jmenuje?
1: Jarek.
0: Jarek, potřebujeme to datum, aby jsme tady mohli vyfiltrovat muziku pro něj?
1: No přece 26.7.
0: Takže zítra?
1: Takže zítra.
0: Skvělý, takže datum máme a jdeme na pravidla. Maruško, my ti zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého Jarka, Jarečka, nebo jak mu říkáš, miláčka, lásky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Budou to hity, které ovládají hudební žebříčky světový hitparád, určitě už to znáš, když k nám voláš,
1: ano,
0: tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Hit z filmu Láska nebeská, kde Hugh Grant tančí, Point Sisters Jump.
1: Jo, tak to miluju, miluju ten taneček, prostě, to miluju.
0: A tančíte ho spolu?
1: Dneska ho donutím zatancovat.
0: Dobře, tak teď máš i ten správný čas, aby si svému Jarkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já bych mu chtěla říct, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně mě, hodně lásky, hodně peněz, protože z toho já pak budu mít prostě dárky, takže to je skvělý, takže tohle mu hodně přeju, hodně mu to přeju.
0: Hodně mě hodně pobavilo, hodně mě, Filipe, budem to taky používat, hodně mě, já ti přeju, hodně mě.
2: Hodně, no a to je hezký, že?
0: Můžeme se nechat inspirovat naší posluchačkou Maruškou. Maruško, prosím tě, my tady samozřejmě nemáme pro tebe jenom ten song, ale máme tady, ty jsi někde, kde máš hrozně hlučno.
1: No, my jsme totiž v jednom hotelu, protože už tak jako oslavujeme ty narozeniny, takže jsme si zajeli takhle na takový wellness.
0: No tak to je krásný.
1: Tady jsou paviálně, takže...
0: Taková zoologická zahrada. Každopádně, koukám, že už je veselo z rána, možná jste nešli ani spinkat od včera. Každopádně máme tady romantiku pro dva. Co říkáš? Firma na zážitky, plavba po Vltavě. Po Vltavě pro dvě osoby.
1: No to je úplně naprosto nádherný. Ježišmarja, to fakt je pro nás, jo? Tak to pro dva.
0: No jasně, je to pro dvě osoby.
1: Ježiš, tak krásný.
0: To my máme štědrou firmu na zážitky, můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firmanazážitky.cz. Tak Maruško,
1: určitě.
0: Vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat, no a Point Sisters posíláme za tebou, měj se krásně.
1: Děkuju, mějte se taky krásně a chci říct, že jste úplně skvělý moderátoři a miluju vás.
0: Ježiš, děkujem, my milujeme tebe, ahoj.
1: Ahoj.

Hezké sobotní dopoledne, ruleta je za námi, spousty skvělé muziky před námi. Radost vám udělají Mirai, Jennifer Lopez, nebo taky Avril Lavigne a Benson Boone. Tohle všechno do desáté.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Oblíbené historické památky v centru Prahy zaznamenávají letos v létě absolutně rekordní návštěvnost turistů. Do české metropole míří 100 tisíce návštěvníků z Asie, Ameriky, západní Evropy po kompletním zrušení cestovních omezení. Místní hotely a restaurace hlásí plno, což těší ekonomiku, ale zatěžuje centrum. Nezvyklé horké léto v jižní Evropě nutí místní samosprávy zavádět přísná omezení kvůli spotřebě vody. Kvůli absenci srážek a vysychajícím přehradám platí v turistických oblastech přísný zákaz napouštění bazénu. Opatření mají zajistit dostatek pitné vody pro všechny domácnosti i klíčové podniky. A pojďme také na fotbal. 40-letý brankář Vozíňa si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na fotbalové mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chelském klubu Colo-Colo. Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i zároveň marketingovým tahem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Města v Moravskoslezském kraji mají v mateřských a základních školách dostatečné kapacity, zatímco v minulých letech počty míst rostly, nyní se připravují na očekávaný demografický pokles. Do školství ročně investují desítky až stovky milionů korun. Největším problémem jsou náklady spojené s převodem financování nepedagogických pracovníků. Bude nutné přemýšlet o optimalizaci.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: Na dnešek, přátelé, už opět můžete vytáhnout grily z obalu, také sundat plachty z bazénu, protože bude nádherně jasno až polojasno, odpolední maxima až 29 stupňů Celsia.
9: Já ty horka nechci.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
9: Hezké dobré sobotní dopoledne, řítí se na nás vlna veder. Já to prostě nechci, nedávám. Kdyby bylo takhle, tak je to naprosto úžasný. Člověk se nadýchne, docela dobře vyspí, podniká nějaký výlet, ale chápu, ten, kdo má bazén nebo jste někde u vody na dovči, to je v pořádku. Ale pro nás pracující se budeme potit ve vlastní šťávě. Každopádně za chviličku Shakira, její zoo, anebo taky Train, Drive By, právě teď. Hezkou sobotu.
10: Hit Radio Orion.

0: Zuu, Shakira dozněla z Eteru Hitrádia 10 hodin 10 minut. Dámy, objevili jste první šedý vlas a topíte se v depresích. Mně se to teď stalo, že jsem si opravdu našla dva malinkaté šedé vlasy a říkám si, aha, tak to už je něco špatně. Každopádně, prosím vás, žádný deprese, hezky z nich vyplavte ven, jste totiž šťastná osůbka, protože přiznání šedin je trendy. Fakt. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svou identitu a budete sama sebou, i když já se rovnou přiznám, že barvit se budu, dokud to půjde, ale je to vlastně takový nový blond trend, jestli si rozumíme. Vždycky jsme chtěli takové ty melíry a podobně, takže přiznat šediny je prostě nový trend. Podporu už šedinám vyjádřili třeba zpěvačky Lady Gaga nebo taky Ariana Grande, tak dejte vědět, jak to máte holky vy. Milujete svoje šediny nebo barvíte se rády a tak podobně. Já třeba ano, našla jsem si teda ty dva šedé vlasy, ale prostě barvit se budu pořád. Já šedinám prostě nepropadnu. No, Filipe, co ty? Naopak třeba u chlapů šediny jsou krásný. Můj chlap je celý šedivej a hrozně se mi to líbí.
1: Už mi tam roste pár šedivých takhle vlásků, hlavně na vousech. Ono to jako, já jsem si nejdřív myslel, že jsou blondětý, ale přátelé, skutečnost je taková, že jsou prostě šediví. Takže v 35 letech už začínám už pomaličku šedivět. Ale jak ty říkáš, no tak většinou se to, že nám u chlapů líbí.
0: Ano.
1: A nesmí to mít už v 25 třeba, to by bylo možná na škodu.
0: To je jedno, ale prostě je to hezký. U chlapů je to něco jiného než u nás ženský. Tak dejte vědět, jak to máte se šedinami vy. Teď už Miley Cyrus.

0: Maxwell. In Grosso, More Than You Know. Hit Radio s vámi Lea a taky Filip. 10:45, doufám, že se máte krásně, že si užíváte sobotního dopoledne a tak celkově dobrého víkendu. Ať děláte cokoliv, doufám, že vám bude prostě dobře. K tomu naše muzika, za chviličku Činasky, Hozier, Pink, nebo taky The Sound of Silence, to máte hodně rádi. Tak rozhodně nikam neodcházejte a buďte s námi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás, na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Náš výkup je

0: Ty totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Mami, já chci hrát na klavír.
3: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Hezky, drobná paralela z éteru Hit Rádia, 3 minutky po půl 11. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak ano, i když z vás někdo pracuje, nebojte, nejste v tom s vámi. 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Já se v tom teda vidím, bohužel, přiznám to, jsem mezi nima. Víc než polovina z nás za volantem totiž taky píše na mobilu zprávy. Tím nechci říct, že jsme fakt šikovní a zvládáme toho spoustu najednou. Tím bych chtěla říct, že jsme prostě truhlíci a špatně dopadneme. Jo, neberte si ze mě vůbec příklad, prosím vás, mobil do auta vůbec, maximálně někam do stojánku a na handsfree žádný SMSky. Protože třeba v Anglii teď mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. Je to hezké, ale hezčí by bylo, kdyby ta značka dala řidiči tak trošku potlamně, co si budem. Teď už Pink a taky The Sound of Silence. Tak hezkou sobotu.

0: of Silence. Za chviličku Michael Jackson, David Guetta, Ray, Where is my husband, to bych taky ráda věděla, anebo Eminem, Ariana. Tohle všechno od nás pro vás. No a potom už rozhodujete vy, co budeme hrát, takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z Eteru Hitrádia, co by vám tak udělalo radost, případně chcete někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi, a nezapomeňte nám napsat, co dneska budete baštit. Hity na přání k vaření taky můžete psát na můj Instagram Lea Giongiosi, koukáme i tam a těšíme se, komu z vás uděláme dneska radost.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitrádia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
7: Mami, já chci hrát na klavír.
8: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudební fond CZ, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Indonésii pokračuje pátrání po člunu, který zmizel během plavby u ostrova Bali. Na palubě bylo podle dostupných informací 13 lidí, mezi nimi také český turista. Kromě něj měli být na lodi další zahraniční cestující, především Evropané. Plavidlo se ztratilo během cesty a úřady nyní pátrají po posádce i pasažérech. Do akce se zapojily záchranné složky, které prohledávají okolní mořskou oblast. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 hodin se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, která udržela prvoligovou příslušnost až v baráži. Soutěžní premiéra v Baníku čeká trenéra Romana Skuhravého. Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Největší starostí obcí a měst jako zřizovatelů mateřských a základních škol na Olomoucku je nový systém financování nepedagogických pracovníků, rostoucí provozní náklady a nutnost investovat do stárnoucích školních budov. Řada radnic připouští, že kvůli poklesu počtu dětí bude muset v příštích letech slučovat některé školy nebo školky.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Co se týče počasí v týdnu, tak můžeme říct, že kromě pondělí a úterý, kdy to docela půjde, očekáváme po celý týden teploty přes 30 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Je to tak, 3 minutky po 11. My jdeme hrát oblíbené hity na přání k vaření. Tak pokud chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj na 777-937-777 a startujeme právě teď. Hezkou sobotu.
9: Hitrádio Orion.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokračujeme dál 9 minutek, 11 hodin k tomu. Každopádně píšete nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Napsala nám tady posluchačka Lenka z Náchoda. Milá Leonko a Filipe, moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro moje dvě úžasné děti, Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek hned po sobě. Mám vás ráda a jste pro mě všechno. Písničku bych chtěla od Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Moc děkuji, jste nejlepší rádio a ty, Leonko, jsi úžasná, tvůj hlas je pohlazení na duši a k obědu máme kuřátko a bramborová kaše. Krásný den všem.
1: A to vypadá, jako když nechce paní jenom jako zahrát na přání, ale jako když chce ještě něco, víš, protože říkala vlastně, co tam, mě tam vlastně pobavilo, jak jsi říkala, Jo, jste moje všechno, to jsem vlastně ještě neslyšel na naši adresu.
0: Ne, ale to byl vzkaz těm dětem, ne? Kristýnka, pro Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek, a ať já vlastně skrz éter Hit Rádia řeknu, jste pro mě všechno.
1: Jo, tak to už mi dává, já už jsem si říkal, že to je už nějaký moc, jako že by Hit Rádio pro vás bylo všechno, bylo by to samozřejmě nádherný, ale těžko uvěřitelný zase.
0: Vypni si ten mikrofon, prosím tě, protože posloucháš asi spodní části těla než nahoře. Každopádně, Leničko, samozřejmě my tvoje hudební přáníčko splníme strašně moc rádi. Jeden z nejkrásnějších duetů Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, právě teď. Tak si ho uži a nechte si chutnat, protože bramborová kaše a kuřátko, mňam, taky bychom si dali.

0: Mandolína a Dam Djurić a my pokračujeme dál. Píšete nám spousty zpráv na 777-937-777. Hrajeme hity na přání k vaření a píše nám tady Tereza. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám All Night Long od Lionela Richieho. Dneska grillujeme, protože bude opravdu krásně, čekáme taky návštěvu. Uděláš nám velkou radost a bylo by to pro všechny posluchače a taky pro tebe s Davidem do studia. Tak si zase David, Filipe.
1: No já jsem byl i včera, David, takže já jsem řekl, já jsem se právě přejmenoval, jako určitě znáte Michala Davida, že jo, to zpěváka, tak já jsem Filip David, bude dneška, mám to jednoduchý, prostě buď mu budu říkat příjmením nebo křesním jménem a je to hotový.
0: Ale to je hezky, že si to takhle občas někdy spletou, prosím vás, to je Filipek, Davidka, máme ve snídaní šampionu, ale kluci se občas takhle jako zaskakujou, pomůžou si vzájemně a tak podobně.
1: A my jsme milovníci fotbalu a fotbalisté drží při sobě.
0: Tak Lionel Richie za chviličku, taky Goldeny nebo Jay-Z, Alicia Keys. Co bude dál, je dál na vás. Tak napište nám na 777-937-777 a ty mě přestaň, Filipe, rozesmívat. Tak, jdeme na to.
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.

0: Erik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
2: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Troyer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a sauna.

0: svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, hotel Troyer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Troyer. Beskydy jako na dlani.
1: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Pokračujeme dál, protože vaše hudební přáníčka se nám tady hromadí. Takže chcete divokýho Billa, bude Alvaro Soler, taky Gary Halliwell. Se můžeme trošku schladit deštěm, protože nás čekají opravdu horké dny. No a do 12. do pravého poledne si můžete napsat to, co byste rádi z éteru slyšeli.

0: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, 2:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola. Na některých je možné je podat už jen do konce července, jiné mají termín až do konce srpna. Volná místa jsou například na ekonomii, ošetřovatelství, historii nebo oboru profesionální pilot. Některé školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. A jedna novinka z fotbalu. Sparta získala Jonathana Brunese z Rákova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 6 milionů eur, tedy 145 milionů korun. A k tomu případné bonusy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Koncerty historické slavnosti folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna Svatovavřinecké hody v Přerově. Novinkou ročníku bude program Hody u trafačky, který má do městských oslav vrátit lidové tradice a folklor. Jedním z vrcholů bude sobotní historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Pozvolna se, přátelé, dostáváme do těch vysokých teplot. Dnes bude jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Ovšem, co se týče příštího týdne, kromě pondělí a úterý, počítejme s teplotami nad 30 stupňů Celzima. No, prostě, když chcete říct něco, co nemáte v plánu, přátelé, prostě kromě pondělí a úterý bude vysoko nad 30 stupňů Celzia. Děkuji vám.
0: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Aspoň naši posluchači vidí, že to všechno jede živě, Filipe, a přeřeknou se je ličké. Každopádně, přátelé, krásné dobré odpoledne. Pár minutek po pravém poledni, dobrou chuť, pokud si budete dávat ty vaše dobré sobotní obědy. My vám k tomu budeme hrát Justin Timberlake nebo Morandi za chviličku, jo? Tak hezký odpolko.
0: Hit Radio Orion.

Sobotní Hit Radio stále s vámi, krásné odpoledne. Skoro polovina 43 Američanů by údajně opustilo svého partnera za $1 000 000. Jak se říká, co? V dobrém i zlém dnes znamená, než mi někdo nabídne 7-místnou částku. Takový to lásku si vlastně za peníze nekoupíš, říkali, ale zjevně se z ní můžeš vykoupit. A nebo víš, lásko, miluju tě, ale ten nový dům s vířivkou v Miami budu milovat ještě trošku víc. Jak by to asi vypadalo u nás? Váhal by někdo z vás? Já si myslím, že ne, protože Čech se neptá, jestli odejít. Čech se ptá, co všechno v té ceně je. Hezkou sobotu.

0: díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dovči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio Orion.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledují.

0: poslouchejte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
3: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hezké sobotní odpoledne, jak už jsme s Filipem zmiňovali, do České republiky se nám holt vrátí tropy. Já nejsem zastánce vysokých teplot, pakliže nejsem někde u moře nebo u vody, anebo taky u bazénu, tak kdo máte doma bazén, tichá závist, ale přeju vám to ze srdce. Každopádně následující týden se má totiž podle předpovědi naplno vrátit tropické počasí. A příští víkend by mohly teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Ale pozor, taková pozitivní zpráva, ještě předtím přejde přes Česko studená fronta. Pondělí, úterý by mohlo být chladněji a od středy, přátelé, klimatizace, větráky, všechno ze všeho jde, nebo z čeho jde, studený vzduch a dělá nám dobře, prostě berte všema deseti. Každopádně, ať už to máme kdokoliv, jakkoliv, užijme si to počasí naplno. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Orion.

Sobotní odpoledne, čas je neúprosný, my se bohužel společně blížíme do zdárného konce. Byla s vámi Lea, taky Filip, doufám, že si užijete dnešní den na

0: nějaký ten dáreček pro vás. A teď už ahoj. Jo, a zůstaňte s námi. Čau.
1: Hit Radio Orion.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmostí. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.

právě se přepojujeme do nejlepších míst Moravy a Slezska. Jsme tam, kde je dobře, s vámi a živě. Hit Radio Orion.

0: odpoledne, Hit Radio Orion, Linkin Park a my míříme do terénu za kolegyní Karlou.
1: Právě se přepojujeme do nejlepších míst Moravy a Slezska. Jsme tam, kde je dobře, s vámi a živě, Hit Radio Orion.
2: Ano, je to tak, my vysíláme dneska živě ze Štěrkov Open Music a budeme tady až do 18 hodin. Můžete se za námi stavit do našeho stánku, do našeho živého studia, pokud ale tady nejste, tak si tuhle atmosféru festivalovou můžete užít, aspoň teda z našeho éteru. A se mnou už první host, jím Matěj Ostárek, ředitel festivalu. Krásný den, Matěj.
3: Krásné dobré odpoledne.
2: Děkuji, že jsi udělal čas a že jsi za námi přišel, já věřím, že by se jinak stál tamhle na No Name, že ano.
3: Je to pravda, že bych asi byl v koncertu.
2: Matěj, když jsi se dnes ráno rozhledl po areálu, co bylo jako první, co tě napadlo? Je to spíš jako radost, nebo cítíš nějaký stres, aby to dopadlo?
3: Vždycky ta sobota už je taková radost, všechno je nachystáno, už člověk se těší jenom na ty návštěvníky, kteří přijdou poslední den a je to taková... Je to radost.
2: Je to radost.
3: Je to prostě třetí den, jde si to užít na maximum a...
2: Takže už to všechno spadlo prostě.
3: No to spadne tak v pondělí.
2: Štěrkovna už ale dávno není jenom festival, čím je podle tebe jiná než ostatní?
3: My jsme jiní tím, že jsme u vody, máme krásné gynumloty, přijďte se podívat, je to tady úžasné, máme tady vizuální objekty, máme tady speciální projekty, hudební na pódiu, prostě jsme, hrajeme si s tím, my to máme s kolegou jako koníček a opravdu chceme, ať to jde vidět a ať jsme jiní.
2: No a kdybys měl vybrat jeden moment z dneška, který si návštěvníci prostě jako nesmí nechat ujít, tak který by to z dneška byl?
3: Tak já doufám, že teď už v tuhle chvíli je vyprodáno, protože nám na bráně zůstalo tak jako asi 50 lístků na dnešek. Nicméně doporučuji všem, aby se přišli podívat na Janka Ledeckého, který bude hrát s Janáčkou Filharmonii Ostrava, protože u toho budeme používat i jeřáb a bude taková tajná akce, které já říkám létající čestmír.
2: Ty brďo, jakože bude ta filharmonie lítat nad námi, nebo ne, to je překvapení.
3: No to je překvapení.
2: Co by si poradil někomu, kdo je na Štěrkovně úplně poprvé, protože třeba já jsem tady tam daleko, víš, tak...
3: Ty jsi tady poprvé,
2: jsem, já jsem ostuda, já vím.
3: No, užijte si to tady, je to tady malé, kompaktní, sedněte si k vodě, dejte si pupečko a prostě...
2: Chillujte.
3: Ano.
2: A poslední otázka na tebe, když festival jako večer teda skončí. Když si řekneš, ty jo, fakt se to povedu.
3: Když festival skončí, tak se hned začíná bourat, takže
2: jako
3: já...
2: Fakt hned, jo.
3: Jako hned, protože, takže já jdu spát až zítra tak kolem 7 hodin večera. A takže pro mě ten festival ve výsledku končí až v pondělí, takže v pondělí si řeknu, wow, super, ale jako základy, jakože nikdo se nezraní, nic se nestane, žádná byrokratická kontrola mi nedá velký flaster a je to vlastně v pohodě.
2: Říká Matěj Ostárek, ředitel festivalu, já děkuju za krásný milý rozhovor, užívejte ještě teda zbytku toho festivalu.
3: A já se na vás, na všechny naše návštěvníky těším a ti, kteří nebude, tak příští rok to udělejte, protože zase to bude boží.
2: Těšíme se.
1: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit.

0: Co se ti nejvíc líbí tady na festivalu? Řekni nám.
1: Ten rybník.
0: Ten rybník, to jezero obrovské?
1: Jo.
0: Chtěl by ses i vykoupat, že? Protože je horko, bez tak. Jo. S kým ty jsi, Maxi, tu? Sám nebo?
1: S mamkou, segrou a...
0: Ještě tady na tebe někdo mává.
1: Babička.
0: A s babičkou, ano. A s taťkou taky, takže celá rodina jste se přišli podívat na Štěrkovnu. A vy jste odsaď z Ostravy, Maxiku, nebo jste přijeli zdaleka?
1: My jsme z Bolatic.
0: Z Bolatic? Aha, tak tam zdravíme. A chceš pozdravit nějaké kamarády do rádia, protože tě určitě poslouchají.
1: Ne.
0: Ne, dobře, tak to nevadí. Tak někdy příště. To byl Maxík, návštěvník festivalu Štěrkovna Open Music. Za chvilku už Igor Tymko s Moonem. Zůstaňte s námi a pěkné.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
6: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
7: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
8: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Ano, a to nejlepší místo právě dnes je Štěrkovna Open Music, kde právě dohrála kapela No Name a jí to hrálo skvěle. Igore, vy jste náš další host, pěkné poledne.
2: Děkujem za nádhernou lichotku, výborně se to počuva, lichotště bez hranic.
1: Hrálo se vám dobře tady dneska na
2: hudbě? Ano, samozřejmě, že to slněčko si pýta svoje, takže je to Oscar, který chvála Bohu, že světí. Ale tak my jednoducho hráme dnes ještě raz, tak proto je tento čas. A navíše myslím, že organizátory festivalu milují No Name hrát na začátek, lebo vedia, že už o 12. príde plný dům, takže je to lichotivé a v podstatě bylo to krásné. Ďakujem a rádím sa vrátili podľa mňa po 2 rokoch.
1: Mm-hmm. A vy jste taky typ kapely, která si festivaly užívá, anebo jak chcete před tím koncertem fakt klid, ať vás nikdo neruší a soustředit se, třeba Ben Kristoval to tak má.
2: Já mám Bena rád a vůbec mi nevadí, že to má jinak. Já si myslím, že ta kapela, keď hrá veľa, my hráme veľa, my hráme 100x do roka, tak je v non-stop permanencii a my to neberieme tak, že ideme do práce, my to berieme tak, že ideme si vyslovene oddychnúť. No? Takže máme ešte iné zamestnania, niekto učí, niekto podniká, ale to nové po tých 30 rokoch je tak krásne vybudovaná nejaká entita, že jednoducho my sa tešíme na to pódium a mraz, keď vydáme knihu, tak všetci budú čítať najviac stránky, čo sa deje počas koncertov medzi nami, lebo to je jeden normálne, že koncert na koncert. Krásne chvíle, opakujem, ďakujem za pozvanie, radi sa sem vraciame.
1: A máte nejaký rituál pred koncertem, že ako vyjdete na to pódium, tak nieco to ako ďaláte všichni?
2: Dáme si ruky spolu a povieme si jeden zahrať a dva dostať.
1: A vy už hrajete opravdu hodně, hodně, hodně let. Dokáže vás třeba publikum ještě něčím překvapit dneska?
2: Určitě, určitě. A dneska se to stalo. Mladý chlapec donesl transparent ještě počas prvé pesničky, chci paličku. O 2 minuty další chlapec nalevo, já chci s vámi zaspívat písničku. Tak hovorím, upokojte se, do pol hodinky budete chcet kytaru. Takže ano, stane se. Pozadě, každé to publikum je výnimočné a každý koncert je výnimočný, ale nechcete odo mě, aby som povedal, ktorý bol naj, lebo naj je práve ten, ktorý sa odohral.
1: Na Štěrkovnu tady se spousta lidí vrací každý rok. Čím myslíte, že je tahle atmosféra tak výjimečná? Je to právě tou vodou nebo co?
2: To je ťažko, lebo to je celá velká zložitá alchymia. Já si pamätám, keď jsme hráli na úvod Štěrkovny, bylo to malé pódium, nějaké repráky, zo pár lidí a dneska, že to vyrástlo tak obrovský, mimoriadne multižánrový v podstate festival, vidím, ktorá po nás, Janek Ledecký z Dosov, Filharmóniu, takže to už nie je iba o hudbe, to je normálne Štěrkovna Open je životný štít, takže opakujem, sme radi a bolo nám cťou byť tohto súčasťou.
1: My taky děkujeme a ještě poslední otázka na vás, Igore. Je nějaká písnička, protože spousta kapel to tak má, která už je tak strašně ohraná pro vás, že už ji jako nechcete hrát, ale prostě lidi si ji žádají.
2: Já tomu to nerozumím, lebo čo by za to iní dali, keby také hity mali.
1: Přesně tak.
2: A každá kapela túži po tom štadionovom hite a keď ich máte, chvála Bohu, 15.
1: No možná tak... i víc u vás, ne co?
2: Jste vydatá, jste vydatá. Tak nevadí, tak příště. No a teda, že jednoducho, já si neviem predstaviť, že by sme ľutovali, že musíme hrať Chili, alebo Čím to je, alebo Elity. Proste to sú naše songy, naše deti a keby ste mali 5 detí, tak ktoré rozhodnete, ktoré máte najradšie na vene?
1: To je tak, ale to je hluboké.
2: To je kruté, to je Sofina Volpan Roman.
1: Moje obľúbená je Čím to je.
2: Ja som napísal, ďakujem, súhlasím.
1: Ďakujem za krásny rozhovor, ať sa ďalší koncert vydaří a ďakujem, že ste boli súčasťou Štěrkovny Open Music. Igor Tymko za No Name.
2: Vládime Hit Rádio, čaute.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: našem mobilním studiu Karla. A přiznám se vám, že když jsem jel dneska na vysílání, tak jsem v tramvaji slyšel dva týpky, prej, jeden říká druhému, kam jedeš? Do Zlína. A ty? Tež do Zlína. Já si jako říkal, tak můžou jít spolu, že já se neznali, tak se z nich stanou kámoši, nedivím se. Zlín dneska bude v rámci šance ligy od 17 hodin hostit ostravský Baníček, ale hraje se i MOL Cup, některé utkání už jsou za námi, před námi třeba od 14 hodin Břidličná versus Hlučín, od 17 hodin si to rozdá Horní Bečva proti Valmezu. Od 17. Stonava proti Polance nad Odrou, hrát se bude taky ve Šternberku proti Rýmařovu. No a můžeme jít taky do Holešova, který si to rozdá se Slavičínem a Hluk s Brumovem. Takže i v regionech to dneska na Moravě a ve Slezsku žije třeba kopanou, nejenom pravým letním počasím. Docela ode mě Alanis Morissette, taky Jeleni nebo Flowrida. Hezký den.
1: Sedmdesátiprocentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti. Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
3: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
11: Hit Radio Orion.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: dopoledne i s nejlepším dopravním servisem z Moravy a Slezska. Opatrní buďte na silnici 11 u Horního Benešova v okresu Bruntál. Odtud mi hlásíte bouračku dvou aut, prý to údajně bylo i se zraněním osob. Neprůjezdný je tu jeden jízdní pruh. Komplikace to můžou být až do 15 hodin. A jdeme ještě trošku na jižněji, nebo na Zlínsko, protože na trase Zlín Otrokovice u odbočky na Slušovice jsou záchranné složky taky u bouračky dvou aut. Provoz je tu omezený a doprava zpomaluje v obou směrech. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požárů přechodně sníží. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byly zraněni tři Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. Kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady v pátek evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. Úřady nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, jenž se nachází u města Bordeaux a je velmi oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Kajakářka Barbora Janotová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů a navázala na nedávný triumf na světovém šampionátu. Další český reprezentant Danilo Martinenko získal dnes v maďarském Šegedu na kilometru stříbro mezi kanoisty.
0: Tak a ode mě ještě počasí. Zítra po ránku a dopoledne čekáme na Moravě a ve Slezsku slunečno, takže alo k bazénu, v průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. No a k večeru se objeví nějaká ta přeháňka, možná i bouřka. Ale bude teplo, naměříme až tropických 30, v Jeseníkách a Beskydech 20 až 24 stupňů Celsia. No a krásně je dneska taky díky našemu mobilnímu studiu na akci Štěrkovna Open Music. Míříme za Kájo.
4: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
6: Ano, my vás moc zdravíme z našeho živého studia na Štěrkovně Open Music, odkud budeme vysílat až do 18 hodin. Před námi ještě do té doby spousta skvělých hostů a také spousta skvělých kapel. Marcela Fiedlerský, Ben Kristovao, Janek Ledecký z Janáčkovou filharmonii Ostrava nebo Činásky a spousta dalších. Máte se na co těšit, my budeme u toho a právě díky Éteru Hit Rádia Orion u toho budete i vy.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Je to tak, vysíláme celý den ze Štětkovny Open Music, kde to žije, krásně to tu voní jídlem, pijeme vodu samozřejmě, protože je potřeba pitný režim, je horko a užíváme se tenhle krásný den ve společnosti dalšího hosta, ať je pan Jan Halfar, což je koordinátor udržitelnosti celého tohoto festivalu. Je to tak, Honzo?
2: Je to tak, krásného, já vás zdravím z krásného proslouženého festivalu Štětkovna Open Music.
1: Festival a ekologie, tak spousta lidí má pocit, že to jako asi nejde úplně dohromady. Jak to děláte vy? Jde to dohromady?
2: Jde to skvěle dohromady. My máme vytvořený koncept trvalé udržitelná zábava, takže už jenom tímhle to jde dohromady. Je tam zábava, je tam udržitelnost. A je to koncept, který se vlastně věnuje všemu, a i věcem, které byste si třeba nepředstavili. Řešíme dopravu, energie, návštěvníky, co nám tady jí, ať mají si kde zajít na záchod, přesně tak, ať mají čistou pitnou vodu, studenou nejlépe, aby se mohli v klidu osvěžit v tom letním dni. Takže opravdu jde to dohromady.
1: No a co je letos největší novinka v oblasti udržitelnosti?
2: Letos jsme se právě zaměřili na tu dopravu, protože ta nás tady v okolí trápí. Všichni známe festivaly, kdy přijíždíme do areálu a čekáme ve velkých kolonách. Takže jsme spustili před festivalem kampaň, aby lidi k nám přijeli buď autobusem nebo vlakem, vypravujeme více než 100 speciálních spojů každý den pro naše návštěvníky. Nebo můžou přijít na kole, máme tady zdarma úschovnu kol, případně na sdíleném kole, které taky hlučně tady máme, takže těch možností je opravdu hodně a ti nejlepší přijdou pěšky.
1: Já přemýšlím, jak dlouho bych to měla na kole, jsem ze Starého Jičína, počkejte, to je nějakých 90 km.
2: Ale tím autobusem by to šlo, si myslím, docela rychle.
1: Dá se spočítat, jak velký dopad festival na přírodu má?
2: Dá se spočítat, je to poměrně náročná disciplína, taková vyšší dívčí. Jmenuje se to uhlíková stopa a my máme spolupráci s Vysokou školou Báňskou, konkrétně s katedrou environmentálního inženýrství, která nám vlastně tuhle analýzu zpracovává.
1: A co mohou třeba udělat sami návštěvníci, aby festival vlastně zanechal co nejmenší stopu?
2: Nejlépe, aby se chovali tak jako doma, nedělali nám taky nepořádek, ale hlavně, aby si to užívali a aby oceňovali ty kroky, které zase my děláme pro jejich komfort v rámci právě té trvalé udržitelné zábavy.
1: A je něco, co byste si přála, aby jednou přezali jako všechny festivaly? Díky
2: tak
1: vám.
2: Minimálně, aby každý festival se snažil aspoň trošku to dělat pěkně a udržitelně.
1: A otázka na závěr, Honzo, na jaký koncert se nejvíc těšíte?
2: Dneska na Činasky.
1: Říká Jan Halfar, koordinátor udržitelnosti celého festivalu. Děkujeme za rozhovor.
2: Díky moc za krásné leto.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit.

0: Wow, John Legend, já to úplně vidím, jak dneska odpoledne máte nohy v bazénu, užíváte si a třeba slavíte den vína a sýrů, jo? Tenhle ten svátek připadá na dnešek a to je vlastně svátek, který u nás na Moravě rozhodně nemusíme dlouze vysvětlovat. Češi si nejčastěji dopřejí bílé vínečko a dlouhodobě vedou odrůdy jako Veltlín, Riesling nebo Pálava. A když přijde na zmíněné sýry, tak žádné velké experimenty. Nejčastěji saháme po Aidamu, Goudě nebo Hermelínu. Takže pokud dneska večer, dámy a pánové, při grilovačce s přáteli otevřete lahvinku a přidáte k ní pár kousků sýra, nemusíte mít žádné výčitky, jen teda poctivě slavíte Mezinárodní den vína a sýrů. Tak na zdraví a jistě vínko nebo nějaké sýry si můžete dát taky na akci Štěrkovna Open Music. Opět se tam vydáme za kolegyní Karlou zhruba za 10 minut.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
9: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás.

0: a splní stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu Baník Ostrava, Slavia Praha.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: A tím nejlepším místem dnešního dne je Svořím Štěrkovna Open Music, odkud vám vysíláme živě až do 18 hodin. Mým dalším hostem je Markéta Jasvecová za produkci kapel. Krásný den, Markéto.
2: Ahoj, Karlo.
1: Říkám to správně. Markéta Jasvecová, já se vždycky ujišťuji. Kolik telefonů máš za festivalový den? To nás všichni zajímá. Asi hodně.
2: Já jsem si to schválně počítala a dneska to už bylo 46 a včera 78. Naštěstí máme tak skvělý tým, že se ty telefonáty prostorou mezi ostatní. Slyšela jsem, že na jiných akcích člověk odbaví i 250 hodin.
1: A jsou to třeba i lidi, kteří jako chtějí nějaký lístek navíc, nebo?
2: Většinou mi volají manažeři, že mají nějaké lidi před branami a tak.
1: Kdo bývá největší puntičkář? Kapely, manažeři, anebo technici?
2: To je dobrá otázka. Každý si řeší to svoje, takže záleží asi kapela od kapely. Manažer většinou řeší, jestli mají všechno jídlo a pití. Technici si to mnohdy vyřeší dopředu, tak to je jako spása. A někdy frontman kapely si žádá nějakou vodku na stage, takže záleží.
1: Tak kdo? Ne. Jaký byl letos nejzajímavější požadavek některého interpreta, když pomineme tu vodku?
2: Jasně. Rozhodně to byly lyžařské boty, pět párů bot a to jsem s něma řešila už půl roku zpátky, že tohle zařizovat nebudeme a oni to i tak zkusili, jestli pro ně máme, takže jsem ukazovala screenshoty, ale my jsme si to už domluvili předem, takže.
1: A na co to chtěli?
2: Spíš je to takový chyták, jestli vůbec ty rajdry čteme, aby to tak bylo, no.
1: A stalo se někdy, že se třeba něco pokazilo pět minut před koncertem?
2: Nic takového mě nenapadá. Zaťukáme to. Nic takového se nestalo. Většinou se na nějaký problém přijde během zvukovky, ale nějak ne.
1: Když koncert skončí a všechno teda klapne, co je pro tebe ta největší odměna?
2: Asi když za mnou přijde nějaký zástupce kapely a strašně nám poděkuje, že to bylo skvělé a že si těší na příští rok.
1: A ještě na závěr mi třeba napadá Ben Kristoval. Co tak papka Ben Kristoval? Protože nejí maso, že? To tak nějaké speciality.
2: Mají tam veganské jídlo.
1: Tak si možná i dalo. Ale s Benem samozřejmě.
2: Jasně.
1: Říká Markéta Jasvecová za produkci kapely, já moc děkuji za milý rozhovor a ať se festival ještě dneska úžasně podaří.
2: Moc krát děkuji.
1: Krásné odpoledne.

0: Bruno Mars, bytu APC. My jsme Hit Radio Orion, sobota 25. je ve znamení luxusního počasí nejenom na Štěrkovně, na Hlučíně, ale taky třeba na Bruntálsku, kde dnešní odpolední maxima dosáhnou 22, na Opavsku to může být 25, nejtepleji můžeme čekat v Ostravě, tady během odpoledne naměříme i 26, na Třinecku 24 a Novojičínsko 25 stupňů Celsia. Tolik dnešek, no ale zítra to potěšíme milovníky léta ještě víc, protože rosničky na Moravu a do Slezska do všech koutů slibujou 26 až tropických 30 stupňů Celsia. Tak co, někam na zmrzku, někam k vodě, nebo jen tak lenošit u Hit Radia Orion? Všude, všude jste vítáni. Divoký byl, Kamrad, anebo třeba taková Imani. Ti všichni do 15 hodin a pak se opět přesuneme na Štěrkov na Open Music.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz. Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
8: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Snap. Rozalin, Hit Radio Orion a nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrní, buďte na 318. kilometru D1 ve směru na Ostravu. Boural autobus, doprava v místě zpomaluje. No a na Novojičínsku na trase z Jakubčovic nad Odrou ve směru na Fulnek u odbočky na Odry jsou záchranáři u nehody motorkáře. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Plocha spálená letos při požárech ve Francii již překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Uvedla to agentura AFP. Podle satelitních dat od začátku roku ve Francii zhořelo skoro 69,5 tisíce hektarů. Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonathana Bruynse z Rakova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 145 milionů korun.
0: Zítra po ránku na Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno, později přibude oblačnosti, no a k večeru se možná na mnoha místech Moravy a Slezska můžou objevit i slabé přehánky, výjimečně z oblohy zabouří. Poryť by taky ne, z horka to bude, ano. Denní maxima až 30 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 20 až 24 stupňů Celsia. Tipuju, že krásně je taky na Hlučíně.
5: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
8: Štěrkovna Open Music v Hlučíně je hudební festival s mnoha letou tradicí. Každý rok se tady představují ti nejlepší hudební interpreti z Česka i ze Slovenské republiky. Jak už jsme se o tom mohli přesvědčit s kapelou No Name, která má za sebou naprosto úžasný koncert. Před náma ještě třeba Ben Kristoval, Čirasky a spousta dalších. A samozřejmě skvělá atmosféra, díky které můžete být tady, i když tady vlastně nejste. Díky Éteru Hit Radia Orion. Užívejte.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Ano, dnes až do 16, teda do 18 hodin vysíláme živě ze Štěrkovny Opr Music a mým dalším hostem je Adam Lisak, což je manažer orchestru Janáčkova Filharmonie Ostrava. Je to tak, Adame, pěkný den.
2: Je to tak, dobrý den.
1: A dnes večer na vás vlastně čeká, nebo ne na vás, no i na vás, ale hlavně na návštěvníky Štěrkovny, vaše společné vystoupení s Jankem Ledeckým. A jak vlastně takový koncert vzniká?
2: Tak takový koncert vzniká primárně tím, že se zaranžuje ta hudba, která se trošku, ten žánr se vymyká z toho symfonického, takže nejdřív potřebujeme aranžéra, který to všechno spojí tak, aby to znělo hezky, dávalo smysl. A následně už se to jenom naskouští, spojí se to, doladí se detaily a
1: jenom.
2: Můžeme se, no jenom, samozřejmě, vykládám to tak jednoduše, ale je to dlouhý proces, někdy i na rok například, ale potom se vlastně sejdeme na ty zkoušky, tam se doladí detaily a můžeme vystupovat.
1: Když se spojí rokový koncert se symfonickým orchestrem, co to přinese posluchačům navíc, čím je ten zážitek jako jiný?
2: Tak za mě osobně si myslím, že ten benefit je v tom, že spoustu lidí, kteří třeba přijdou na ten žánr mainstreamový, ještě třeba nebyli na koncertu klasické hudby. A tohle je jedna z cest, jak si můžou poslechnout symfonický orchestr, samozřejmě trochu v jiném hávu, než když hrajeme Šostakoviče nebo Dvořáka, ale i tak je to může nalákat k tomu nás navštívit a třeba si říct, že ten orchestr je vlastně zábavný a děje se tam toho spoustu a můžou to vidět. A další ten benefit je určitě v tom, že si poslechnou svého oblíbeného interpreta v úplně jiných aranžích, než jsou zvyklí a kolikrát je to něžnější, je to takové přátelštější, teplejší, je to krásné, takže myslím si, že to je hlavně to gro.
1: A je to teda za vás třeba hodně náročné pro ten orchestr připravit aranže těch známých hitů Janka Ledeckého, nebo?
2: No, musí si zvyknout na trošku jiný hudební žánr, ta technika je malinko jiná, ale vlastně ta nejtěžší práce je pro toho aranžera samotného, protože spojit, jak jsem říkal v úvodu, spojit tu hudbu tak, aby to dávalo všechno smysl a bylo to stále zajímavé a dodržela se ta originální nálada těch písniček, je strašně těžký job, takže...
1: A jaká je zpětná vazba třeba od Janka, užívá si to asi, jo, ne?
2: Já věřím, že určitě, my jsme se s Jankem potkali už v našem cyklu v Gongu ostravském, kde tyto crossoverové projekty děláme a bylo to už snad v roce 2019, jestli správně pamatuju, takže už se nevidíme poprvé a věřím, že každý interpret si užije do jisté míry změnit trošku náladu těch svých setů a objevit se i takhle po boku orchestru.
1: A určitě hrát i v trošku jiném prostředí, protože hrát pod širým nebem nebo na festivalu je úplně jiná disciplína, než třeba ten koncertní sál. V čem je to pro vás jako muzikanty jiné?
2: No, je to hlavně co se týče těch odposlechů, aby se ti hudebníci dobře slyšeli, najednou se ocitají v otevřeném prostoru bez těch odrazů, mají tam bicí sadu, která je velmi hlučná, takže se musí instalovat plexisklo, dostat špuntu do uší, aby vlastně slyšeli ten svůj nástroj. Řekl bych, že jsou to takové jako punkovější podmínky.
1: Asi a pro zvukaře je to docela výzva.
2: Pro zvukaře je to extrémní výzva a určitě bych to nechtěl dělat, je to strašná výzva, ale vždycky spolupracujeme s těmi nejlepšími a ven to zní krásně, takže pro muzikanty asi takto a někdy i prší, takže to potom není úplně fajn, ale i to se dá zvládnout.
1: Takže dneska večer zahraje Janáčkova Filharmonie Ostrava společně s Jankem Ledeckým. Já jsem slyšela, nevím, co je na to pravdy, že součástí toho vystoupení bude i nějaké akrobatické číslo. Co mi k tomu řekne?
2: Je to tak, nechci prozrazovat příliš, ale můžu říct, že se jedná o ostravskou společnost Bocirk Company. Výborní akrobaté, se kterými spolupracujeme i jindy a vlastně děkujeme Štěrkovně, že to takhle spojila a vymyslela tohle zajímavé číslo i sem. Já můžu zase prozradit, že kromě tohoto čísla se s Bocirkem nevidíme poprvé ani naposledy, protože s nimi spolupracujeme běžně a ona ta symfonická hudba s těmi akrobaty dost funguje a proto jsme vymysleli na začátek prosince do našeho cyklu G takový symfonický program, kde se právě Bocirk artisté objeví se speciálním cyklem ke slovanské epopeji Alfonze Muchy, takže diváky čeká brutální akrobatické vystoupení a k tomu náš šéfdirigent Daniel Raiskin a spousta známější, méně známé symfonické hudby, takže velmi, velmi tajemný večer
1: v Gongu. Na který jsme i naše posluchače.
2: Srdečně, ano.
1: Říká Adam Lisák za Janáčkovou Filharmonii Ostrava, která dnes vystoupí s Jankem Ledeckým. Děkuji za rozhovor a se koncert vydaří. daří, ať se ho užijete.
2: Také děkuji.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Ori.

0: míří českému fleretistovi Alexi Šupeničovi, protože ten na mistrovství světa v Hongkongu přepsal historii a vybojoval titul světového šampiona. V samotném finále, které jsem tady pro vás sledoval, předvedl parádní výkon a svého soupeře doslova smetl rozdílem 15-4. Pro český šerm je to obrovitánský úspěch, no a pro Alexe životní chvíle, asi jako na olympiádě v roce, mám pocit, 2021. Takže klobouk dolů. A je teda vidět, že když se řekne ostrá forma, tak nemusí to být jenom po ranní kávě, někdo ji prostě umí hold předvést i s fleretem. No a jak jsem říkal v úvodu, Štěrkovna Open Music, to je oč tu běží, za chvilku se tam podíváme zpátky za kolegyní Karlou.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Mami, já chci hrát na klavír.
2: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
3: Potřebujete na chvíli vypnout a nadechnout se horského vzduchu? Hotel Trojer v Beskydech vás zve na pobyt plný odpočinku. Čeká na vás wellness a saunový svět, minigolf, pohodová atmosféra, jedinečné výhledy a restaurace s moderní českou kuchyní. Ať už plánujete romantický víkend, odpočinek ve dvou nebo útěk od každodenního schonu, Hotel Trojer je tou správnou volbou. Rezervujte na troyer.cz. Hotel Trojer. Beskydy jako na dlani.
4: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
5: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Ano, je to tak, dneska vysíláme živě ze Štětkovny Open Music, přede mnou už Slavíček, který se nervózně dívá na hodinky, protože za půl hodiny vystupuje. Je to tak, Slavíčku, kolem tvé identity bylo dlouho jako tajemství a hodně tajemství.
2: No.
1: Baví tě pořád, že si lidi jako skládají takové ty příběhy o tom, kdo jsi, protože já to nevím a to si přede mnou vůbec nevím. Jako
2: je to boží. No i mě vlastně to byl úplně vedlejší efekt toho, že vlastně původní myšlenka bylo jenom, že zůstanu zamaskovaný, aby mě nikdo nepoznával, a to, že se zatím lidi vytváří příběhy a kdo by tam tak mohl být, tak to je super vedlejší efekt.
1: Já třeba i hádám tvůj věk a já prostě nevím. Hit až po uši, tě během pár měsíců pořádně jako změnil život. A když jsi poprvé řekl, tak jo, ty fakt se to děje, jsem slavný.
2: Ty jo, to jsem si neřekl doteď vlastně. Ale
1: nebudu skutečně skromný.
2: Ne, fakt, jako to vám dojde strašně jako zpětně všechno. To, až teďka jsem začal střebávat to, že vlastně se to stalo a mrzí mě, že jsem to třeba nevyždímal ještě víc, když jsem to vždímal podle mě docela dost.
1: Ještě přijde.
2: A jo, věřím tomu, že to ještě přijde, ale vlastně to, že jste v hypu, si nikdy neuvědomíte v tom hypu, to vám dojde až potom.
1: Tak mě to nedojde, já to nezažiju. Ale dobře, na podiu působíš hrozně sebejistě. Máš ještě před koncertem nějakou trému, nebo prostě už jdeš a už se jenom těšíš, jak to
2: bude? Jo, záleží jak kdy, jak mi to sedne, ale většinou jo, takový tlechtání v hříšku mám. Bývá to.
1: Festivaly mají úplně jinou energii než třeba takové ty klubové scény, klubové koncerty. Jo. Co tě víc baví, tady ty festivaly, anebo spíš ty klubové? Pojďme prezentovat festival.
2: No, já nad tím přemýšlím poměrně často a ona fakt jako odpověď neexistuje. Ještě když jsem to sledoval všechnu tu scénu jakoby z pohledu fanouška, tak jsem si říkal, jak se jako nemůžou rozhodnout jako mezi tím, co je lepší, ale on to fakt nejde. Všechno má něco do sebe a z festiáků se pak zase těšíte do klubu a z klubu se pak těšíte na festiáky, no. Všechno má něco do sebe a mega mě to baví, no.
1: Kdybys měl někoho, kdo tě třeba dneska na Štěrkovně uslyší poprvé, nalákat na sebe nějakou větou, jako přijďte na mě, protože...
2: Nějakou větou, jo, přijďte na mě, protože sám nevím, co ze mě dneska vypadne. Bude to improvizace.
1: Dobře, a ještě poslední otázka na tebe, já tě můžu už vypustit na koncert, na který vidívám se, už tady chodí 100 lidí. Dneska je nějaký 30 stupňů, ty přede mnou tady jsi v mikince, co? Budeš se vyslíkat, nebudeš, co?
2: Ne, je to daleko lepší než...
1: Ty patří do té identitě.
2: Jo, je to daleko lepší než třeba minulej týden nebo předminulej. Já zrovna ráno jsem přemýšlel nad tím, že mám docela štěstí na to, že mi nikdy neprší na těch koncertech, že se mi to stalo fakt jenom dva deštivý koncerty, ale většinou mám štěstí na takový koncerty, že je třeba 30 stupňů, což mají interpreti normálně rádi, ale vzhledem k tomu, že vystupuju v mikině, tak je to docela jakoby peklo. Ale vlastně se to paradoxně docela dá, těch 40, 50 minut, 60 v tom vydržet se vždycky dá.
1: A zůstáváš nebo pokračuj dál?
2: Dneska pokračuju domů. Dneska jsem tady na otočku.
1: Výborně, říká Slavíček, který za chvilku vstupuje na Štěrkov na Open Music. Užij si to, my si to už jen těšíme se.
2: Díky moc za pozvání, já se taky těším.

pasů se v Česku potýká asi polovina chlapů. Může za to prý nadměrné pití alkoholu. Ale tak jako přátelé, to se nedá nic dělat. Jestli si má třeba moravský či slezský muž vybrat, jestli Vlasy nebo Slivovica, volba je jasná. A navíc se plešouni líbí holkám. No, to určitě. Tak já mám na vlasech taky takové CDčko a přijde mi to hrozně cool. A lovím na tu jednu babu za druhou. No. A proč tohleto téma? No, protože za chvilku to tu rozjede Pitbull a ten těch vlasů taky moc nepobral. Dva?

0: Nabídka pracovních míst.
1: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
0: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
10: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Jsme si připomněli Emu Drobnou a mega hit World. Zahraný na Hitrádiu Orion, kde nesu nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Připomínám problémy zde jedničky na 318. Kilásku ve směru na Ostravu měl nehodu autobus, doprava tu stále zpomaluje a jdeme taky do Zlína v ulici Vrchy. Došlo k nehodě mezi autem a motorkářem, jsou tam záchranáři, zdržíte se. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 29 9199.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jsi fanoušek Baníku Ostrava? Chceš mít stále místo na městském stadionu a jistotu, že se dostaneš i na vyprodaná utkání a navíc s velkou finanční výhodou? Pořiď si permanentku na Baník v klubovém fanshopu nebo v síti Ticket Live. Navíc dostaneš volný vstup na zápasy B týmu a na domácí zápasy MOL Cupu. Pořiď si výhodnou permici na Baník.
4: Rádia.cz Hit Radio Orion.
5: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Finfluencery, tedy tvůrce obsahu zaměřené na investování, spoření anebo finanční vzdělávání, sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. A jejich rady nezůstávají jenom inspirací. Celkem čtvrtina mladých už podle rad finančních influencerů alespoň jednou investovala. Přestože popularita finfluencerů roste, nejdůležitějším zdrojem finančních informací pro mladé zůstávají rodina a přátelé, na které spoléhá 52% respondentů. Obrovské neštěstí se stalo dnes předpolednem v Bílé v Beskydech. Motorkář cestující ve směru od Slovenska zemřel po střetu s jelenem. Přes veškerou snahu svědků a záchranářů muž na místě svému zranění podlehl a ani jelen srážku nepřežil. Silnice 1/35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba 2 hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Máme nového mistra světa. Fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makčiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.
6: Jak to bude s počasím vypadat na Moravě a ve Slezsku zítra? V neděli po ránku a dopoledne ještě slunečno, odpoledne se připravte na možné přehánky anebo bouřku z horka. Denní maxima někde u 30, v Jeseníkách a Beskydech u 24. A my opět míříme za Karlou Michalíkovou na Štěrkov na Open Music.
7: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
8: Je to tak, Štěrkov na Open Music je oblíbený hudební i kulturní festival pod širým nebem, který se koná každoročně v areálu Hušínského jezera. My jsme u toho a až do 18 hodin odsud budeme vysílat živě. Já už za chvilku předám slovo i řediteli festivalu, tak se na to počkejte a krásné odpoledne.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
2: Ano, vysíláme živě ze Štěrkov na Open Music, že odpoledne festival je v plném proudu a se mnou v našem živém studiu ředitel festivalu pan David Moravec. Davide, pěkný den.
3: Hezký den.
2: Máte už teďka chvilku, kdy si řeknete, jo, letos to zase stojí za to, nebo ještě čekáte opravdu do toho konce?
3: Té práce ještě je dost, ale tím, že ten festival je třídenní, tak takové to největší uvolnění bylo včera. A dneska, bohužel, tak jak ten první den je o tom to všechno dotáhnout do konce, tak ten dnešní den je, že už si připravujeme na to, že to budeme bourat.
2: No, jo, a to bude taky velká práce, že?
3: Stavíme to 5 dnů. Mm. 4-5 dnů, bouráme to za den a půl. Hmm.
2: Kdybyste měl někomu, kdo na Štěrkovně ještě nikdy nebyl, vysvětlit, čím je tenhle festival vlastně tak jedinečný, čím je jiný než ty ostatní, co byste řekl?
3: Tak hlavně je to naše hlavní hvězda, a to je Hlučínské jezero. Jeho západy slunce, tedy západy slunce nad tímhle jezerem jsou úžasné. A potom je to ta atmosféra, snažíme se ten festival dělat trošičku jinak, hodně chceme, aby ten areál byl čistý, hezký, hodně investujeme do toho vizuálního, do té vizuální stránky, aby ti lidé měli jiné než hudební zážitky, a těch jsme letos nachystali opravdu hodně.
2: Opravdu hodně, to tady nádherné, člověk neví, kam se vlastně dřív dívat. Štěrkovna už několikrát získala i prestižní evropské ocenění. Co je podle vás tím hlavním důvodem, že se sem lidi vlastně každý rok tak rádi vrací? A že jich je čím dál víc.
3: Tak to byly asi ty odpovědi na moje první dvě otázky, nebo na vaše první dvě otázky, protože je to ta atmosféra. Samozřejmě máme výhodu v tom, že náš line-up je složený ze slovenských a českých interpretů. A vlastně lidi ty písničky znají, takže si tady chodí zaspívat. A opravdu myslím si, že to, že chceme, aby ten festival byl jiný, tak to je taky ten důvod, proč sem lidi chodí, že to vnímají naši stavu.
2: Pořadatelé taky často vidí věci, kterých si návštěvníci ani nevšimnou. Je něco, na co jste letos opravdu jako pyšní a co možná zůstává tak trošku v zákulisí?
3: Souvisí to s těmi instalacemi a věcmi, které jsme si vymysleli. Na tom, když na tom s kolegou pracujeme přes ten rok, tak ono je to hezké na papíře všechno vymyslet, ale pak máme jenom jako 3-4 dny na to, aby jsme to všechno zrealizovali a aby všichni přijeli včas. Ta je taková ta mravenčí práce a to jsou ty největší stresy, které jako lidé asi neví. A to, co letos vlastně, na co jsem nejvíce pyšný, že se podařilo, tak je vodní stěna Mythos, která vlastně po těch 20 letech, před 22 lety, když jsem ten festival zakládal, tak jsem od té doby přemýšlel, jak do toho zapojit tu vodní hladinu. A letos se to podařilo právě s tou projekcí do vodní stěny. Kdo ji ještě nevěděl, tak až se ní, tak ať určitě tohle to nevynechá. Tohle to bylo složité domluvit administrativně, protože to není úplně jednoduché tady jako pracovat s vodou. A tak vlastně je to akrobatické vystoupení spolku Bocirk, které doprovázelo včera Balkánský beton a dneska bude doprovázet Janka Lidického s obrovským překvapením na začátku. To taky, aby ti, co nás slyší,
2: jsme avizovali, no, to bude velké překvapení.
3: Byli přesně tam, právě jako určitě na tu první písničku.
2: No a chtěl byste Štěrkovnu ještě někam posunout? Máte nějaký festivalový sen, kam jako ještě dál by to šlo až zajít?
3: My jsme na hranici kapacity areálu, který využíváme, takže
2: je vlastně vyprodáno, ne?
3: Pravidelně i dnes letošní ročník. A takže my se teďka v tuto chvíli opravdu snažíme udržet tu kvalitu a posouvat to právě v těch drobných věcech toho, aby ten náš návštěvník se tady cítil hezky.
2: A kdybyste měl naše posluchače nalákat už na příští rok, na další ročník festivalu, je něco, co byste třeba už mohl prozradit? Nějakou třeba kapelu na další rok nebo něco?
3: Tak naši fanoušci určitě vědí, že jedna slovenská kapela tady hraje co 2 roky, loni nebyla, takže určitě vědí, která to bude. A my dneska, když se budeme loučit s návštěvníky, tak zveřejníme první tři jména. Budou to slovenská jména a myslím si, že zase vymyslíme spoustu zajímavých věcí, které budou rádi vidět, nejenom slyšet.
2: Říká Robert Moravec, ředitel festivalu, já moc děkuji za mý rozhovor a myslím, že můžete být na co pyšný, protože festival teda je v plném proudu, krásná atmosféra a všechno se daří na jedničku se Zdičkou.
3: Děkuji.
2: Děkujeme, krásný den.
1: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: Dva sobotní odpoledne po hitu zahraném na Hitrádiu Orion přeje Kuba. Za chvilku budeme pokračovat, ale taky se opět spojíme s Karlou do našeho mobilního studia, které vyrostlo na festivalu Štěrkovna Open Music. Ode mě z kamenného studia jedno důležité téma. Klima na Moravě a ve Slezsku se mění. Nedávné povodně ve Slezsku, tornádo na jihu Moravy, období sucha to podle expertů jasně dokazují. A my se budeme muset přizpůsobit. Na telefonu je moravský klimatolog, pan profesor Miroslav Trnka. Pane profesore, jak se na Moravě a ve Slezsku změny klimatu projevují?
1: Zásadně se nám zvýšil počet takzvaných tropických dnů, to znamená dnů s maximální denní teplotou na 30 stupňů Celsia, ten se pohybuje v některých letech na dvojnásobku, trojnásobku hodnot, které tu v průměru byly před nějakými 30-40 lety. Současně dramaticky klesá objem i délka sněhovek, které tu v průměru byly před nějakými 30-40 lety. Současně dramaticky klesá objem i délka sněhové pokrývky, zejména v nízkých

0: výskytu požáru vegetace, to, co známe z jižní Evropy jako lesní požáry. Čistě ten potenciál v počtu dnů a s příznivým počasím pro vznik a šíření takových požárů zase ve změněných klimatických podmínkách je větší.
1: Ještě poprosím odpověď na otázku, jak se může stát a společnost na klimatické změny připravit.
0: Stát tady může spolu třeba s institucemi jako Akademie věd sehrávat roli nějakého prostředníka, který říká a určuje, jaké změny nastávají, říkat, jaká by měla být dobrá praxe, ale realizaci těch opatření to musí jednotlivé firmy, občané vlastně přijímat sami za sebe, podobně jako to děláme, ale v jiných situacích. A prostě ve chvíli, kdy se nám mění pracovní trh nebo pracovní síla, stejně tak na to firmy musí reagovat tím, že se přizpůsobí. A úplně stejně ta adaptace na té lokální úrovni bude záležitostí každého z nás a jednotlivých firm.
1: Rozumím. Pane profesore, poslední věc, pomáhají třeba takzvané zelené střechy?
0: Musíme uvědomit za prvé, jakým způsobem a z jakých materiálů budeme stavět, jaká bude orientace těch budov, že zatím, co v minulosti jsme často veřejné budovy stavěli tak, aby v nich byl dostatek světla, tady se bavíme třeba o školách, tak budeme muset zvažovat to, aby se ty budovy nepřehřívaly, buď je vybavovat nějakými pasivními nebo aktivními prvky, buď stíněním nebo klimatizací. A stejně tak ale i pro ty středně a větší aglomerace počítat s tím, že musíme mít vodní zdroje, které dokážou zvládnout další období sucha, než to bylo v minulosti, a ideálně zadržovat vodu na území města a následně používat k zavlažování zeleně, protože umožní nám to v tom městě vlastně žít spokojnější život.
1: Říká na Hitradio Orion moravský klimatolog profesor pan Miroslav Trnka. A já ještě doplním, že Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílení odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků.

0: randíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: Elitedate.cz.
5: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
13: Hitradio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Jsme na Štěrku na Open Music, kdo hrává Slavíček, za chvilku začne zpívat Ben Kristoval a se mnou v našem živém studiu Tomáš Straub, generální partner festivalu. Krásné odpoledne, Tomáši.
2: Tak krásné odpoledne také.
1: Tomáši, stát se generálním partnerem takového velkého festivalu není maličkost. Čím si tě Štěrkovna získala?
2: Matěj byl strašně urputný a prostě mě přesvědčil, že to je dobrá myšlenka.
1: Dobře. No a když se dneska rozhledneš po tomhle areálu a vidíš ty tisíce lidí, co ti na té atmosféře baví vlastně úplně nejvíc?
2: No ta atmosféra.
1: Jo?
2: Aha. A to, dál? Že spoustu tě lidí znám.
1: A dál? Víš, co tě baví?
2: No, že to máme hodně piva.
1: A samé skvělé kapely.
2: No.
1: Podpora regionálních akcí je pro vás dlouhodobě důležitá. Proč má podle tebe smysl být součástí právě takovýchhle projektů?
2: No, to jak jsi zmínil, ale to jsme regionální firma, tak jako v regionu pracujeme, tak logicky jako jo, nějaká malá domů, prostě nějaká zpětná vazba je tady ta podpora těchhle z těch akcí. Není to zdaleka jediná akce, kterou podporujeme, ale je to jedna z těch nejvíce viditelných a i slyšitelných akcí. Jo.
1: No a jako generální partner si tady vlastně asi celý den. Stihneš si ten festival užít i jako obyčejný návštěvník, nebo prostě je to vyloženě práce pro tebe?
2: To úplně asi ne, no. Že bych se cítil jako klasický návštěvník, to určitě ne, no. To nejde.
1: No a na který koncert se dneska těšíš úplně nejvíc?
2: Já se těším dneska, až to skončí a půjdu se vyspat.
1: Je to náročné, že?
2: Je to náročné.
1: Říká Tomáš Straub, generální partner festivalu, já děkuju za krásný krátký rozhovor a ještě si to tady ten dneska pořádně užij.
2: Ano, děkuji.
1: Děkuji.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit
3: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: tak jako nemám vůbec chuť k jídlu, ale teda jíst se musí, ať vám není blbě z hladu, že ano. Ale pak jsou mezi námi i tací, kteří jí z nudy a přitom mají starost a nervy z toho, že přiberou. No jsou mezi námi, že jich znám třeba jednu Hanku z Valmezu, no. Tak to pro vás mám jednu zásadní sobotní zprávičku. To tlousnutí není podle chytrých hlav o tom jídle, ale o tom, jakým způsobem z nudy do sebe ty dobroty ládujete. Prý většinou v leže u televize. Takže vědci radí, vemte si to jídlo ven, třeba, já nevím, na terasu a něco při jeho baštění dělejte. Napadá mě třeba skákání přes švihadlo. Uvidíte, že toho tolik nesežerete. Pardon, nesníte.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
2: Moravskoslezský kraj i letos podpoří sbory dobrovolných hasičů. Na jejich aktivity přispěje 7,2 milionů korun. Pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Hasiči jsou pro nás velmi důležití, je to stabilní složka integrovaného záchranného systému. Podporujeme dlouhodobě jako Moravskoslezský kraj. Ono je velmi důležité taky zmínit, že spolupráce složek integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji je opravdu skvělá. Nebývá to v republice běžné, ale ta jejich koordinace a jejich spolupráce je opravdu na vysoké profesionální úrovni. Já jsem za to moc rád, protože to samozřejmě také potom občané poznají v kvalitě těch zásahů, když se stane něco, kam jsou ty složky povolány.
2: Za více než milion jim dodá i 1000 kusů širokospektrálních ochranných filtrů.
1: Moravskoslezský magazín.
2: Moravskoslezský kraj rozdělí mezi 15 obcí dalších 15 milionů na přípravu projektů. Více už dodává první náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
4: O evropské peníze si mohou obce žádat na přípravu projektu.

0: obci Staré Hřminovy, Koznice nebo třeba Václavovice. Obec Vaška získala peníze na komunitní centrum. Ve Stěbořicích budou s pomocí evropských zdrojů rekonstruovat školku.
1: Kraj bude ministerstvo životního prostředí žádat o dalších 100 milionů, aby mohla podpora obcí v regionu pokračovat.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Outlet Arena Moravia. Právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
2: Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pořádně ukončuje Ray Dalton jeho Blood Runnin'. Bude 17, teď nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Připomínám jen jednu komplikaci, týká se 318. kiláku do jedničky ve směru na Ostravu. Dneska odpoledne boural autobus a doprava tu stále může zpomalovat. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Mimořádně ostrý start na domácí půdě čeká v sobotu 1. srpna fotbalisty Baníku. Na městský stadion dorazí pražská Slavia. Přijď pomoct Baníku vybojovat první cenný skalp této sezony. Přijď pomoct porazit Slavii. Čeká vás plný stadion. 1. srpna v 17 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Slavia Praha.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. U Otročiněvsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný strup, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž taktéž do nemocnic ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník 1. fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz 2. ligy. Zápas začne ve 20 hodin. V těchto chvílích začínají 3 duely Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava.
0: Zítra po ránku a dopoledne nás to počasí na Moravě a ve Slezsku rozhodně bude bavit, podle rosniček bude slunečno, odpoledne už ale s nějakou přeháňkou a vyloučeny nejsou ani slabší bousky. Denní maxima 26 až 30 stupňů uvidíme na teploměrech, v Jeseníkách a Beskydech bude logicky o něco chladněji, tady při vašich túrách namíříte i 24. No a jak to vypadá na Hlučině, na akci Štěrkovna Open Music, věřím, že tam to pořádně
4: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
7: Je tady naprosto skvělá atmosféra, spousta skvělého jídla, pití, ale samozřejmě spousta skvělá interpretů. Za malou chvilku už začíná zpívat Ben Kristoval a už se to tady jak k němu, k hlavnímu pódiu teda schází, jsou tady stovky, tisíce lidí. No a samozřejmě před námi další hosté, a třeba kapela Retro, Milan Báze, který tady zahrají.
0: Kája, prostě, kdo to tam kýchá?
7: To je prostě jak kapela Retrovek, my se nezná.
0: Tak na zdraví, a je to pravda.
7: Ahoj.

0: živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Ano, vysíláme živě se Štěrkou na Open Music, tak to bude velice zábavné, protože je tady kapela Retro B. Ahojte.
2: Nazar! Retro B je tady!
1: Retro B vzniklo v divadle Petra Bezruče. Jak se vlastně stane, že se parta herců rozhodne založit kapelu? Jak se to stalo?
3: Tak, tady si vezmu slovo já. Měli jsme po premiéře Špinarky, představení, které se u Bezručů pořád hraje. A přišel za námi ředitel divadla Petra Bezruče a ptal se, nebo nám oznámil, že Bury Matule založíme kapelu. A my, jasně, pane řediteli, když myslíte. A ono se to skutečně stalo a asi za dva týdny nám přišel celý playlist, co se máme naučit. A celou kapelu dal dokupy, viď, Míšo?
2: Je to tak, přesně tak.
1: Mm-hmm. Já to potvrzuju, je to tak. A Marketo, ještě mi zůstaň u mikrofonu. Diváci tě znají, i naši posluchači, jako Špinarku hlavně, tak samozřejmě. Je pro tebe větší adrenalin stát na divadelních prknech nebo na koncertním pódiu? Co je takový adrenalin?
4: Já si myslím, že oboje dvoje to přináší takové jako příjemné šimrání a adrenalin. Ono to jde v podstatě ruku v ruce. Mm-hmm. Já jsem ráda, že to můžu znát i z té jedné stránky, i z té druhé stránky.
1: Máte koncert vlastně za sebou. Jak jste si dnešní publikum na Štěrkovně užili? Překvapili vás něčím, nebo klasika?
2: Především nás překvapili tím, že dorazili v hojném počtu, přišli se bavit, přišli se smát a s námi i tancovat. Zapotili jsme se úplně všichni, byť tam bylo hodně dobré klimatizační zařízení. Takže bylo to perfektní. To nás jako zaujalo, že vlastně i v minus 6 stupních můžeme být spocení až na zadku.
3: Rozhodně jsme si to tady užili, protože jsme tady měli koncert už před 2 lety a ta atmosféra tady je prostě nezaplacení, takže je to pecka.
1: Když jste herci, promítá se to i do vašich koncertů, jakože je to pro vás trošku představení, nebo prostě vypnete a užíváte si jenom jako tu muzikantskou sféru?
4: Já teda chci říct, že vypínám a užívám si tu muzikantskou linku, ale nezapomínám na to, že herectví je pro mě občas pomocná berlička, takže co nezaspívám, to zahraju. Teda doufám, že to takhle může být.
1: A co vy, panové?
2: No je pravda, to je důležité zmínit, že když jsme v divadle a na pódiu, nebo na jevišti, tak jsme za postavu. Kdežto, když hrajeme s Retro Bčkem, tak jsme sami za sebe a to je trošku jako, to člověka dokáže vykolejit mnohdy. Ale já si to užívám.
3: Já si to užívám taky a mám pocit, že pro mě je to tak nějak trošku jako ruku v ruce, že se to propojuje a je to tak.
1: No a co vás ještě čeká? Stihnete si užít ještě dneska festival nebo jako návštěvnici, nebo už vyrážíte za nějakými jinými vašimi povinnostmi, rodinnými, pracovními, pojďte nám říct.
2: Já jedu domů přebalit malého, který má 7 měsíců, tím toho zdravím. Ahoj Artuši, takže se na něho těším a že zase políbím jeho nahatou sedinku.
1: To je krásné.
3: Já se asi budu připravovat, protože mě čeká záskok na letních šixprovských slavnostech, takže z toho mám ještě docela vítr, takže...
2: Počkej, pražský nebo ostravský?
3: Ostravských, Míšo.
2: A v čem? Pozvi nás.
1: Pojď nás pozvat.
3: Ve synoci svatojánské, protože někteří kolegové nemohli, tak jsem byl osloven, abych tam dělal záskok na pár představení. Tak z toho mám
1: radost. Nějaký part.
2: Hoď sem blankvers do placu.
3: Co to tam říkám na Helenu?
1: Jsi očividně velmi dobře připraven.
3: Já jsem připravený, my tam máme právě i s Markétou Matuly takový dialog, takže jsem rád, že se potkáme na jevišti i mimo Bezruče.
5: My chceme dialog.
3: Co víc bys chtěla, jak tě přesvědčit, jak ti mám ještě dokázat svůj cit?
2: Pojď Matuly, pojď odpovídat.
4: Já nevím, jak pokračuju, a to tady od začátku.
2: A to jsou, dámy a pánové, profesionálové.
1: Kapela Retro B, děkuji za krásný rozhovor, mějte se krásně, ať se daří.
2: Mějte se nejkrásnější na světě, ať se vám daří taky.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit

0: Z éteru Hit Rádia Orion, sourozenci Kórovi, megahit Breathless. Za chvilku se pro dnešek naposledy podíváme na festival Štěrkov na Open Music. No ale zítra, tak to taky nemusíte sedět doma a můžete vyrazit hlavně dopoledne na ostravskou Černou Louku, protože tady si můžete užít chovatelskou a pěstitelskou burzu. Akcička je opravdu hodná pro vás, rodiny s dětmi i zkušené chovatele. Můžete tady najít nejenom nové mazlíčky, ale taky získat nové kontakty a inspiraci pro další chovatelskou činnost. Přátelé, za mě, jo? Užijte si největší chovatelskou burzu v České republice s bohatým programem a širokou nabídkou pro vás, milovníky zvířat. Ostrava, neděle, Černá Louka. Welshly Arms nebo Samfelt Raný a bude i Eva Farná a taky Miraj od Kuby.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
4: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Tak to byla Eva Farná a Miraj, ale mohl si nám tam kupíku pustit nějaké Beatles, protože já tu mám hosta a tím je Milan Bátor, který dneska bude hrát písničky o Beatles. Je to tak, Milane?
2: Je to tak.
1: Je to tak. Beatles znají lidé už po několik generací. Čím si podle vás vysvětlujete, že ty jejich písničky pořád tak skvěle fungují?
2: Tak já nevím, já myslím, že prostě fungují jak na ty důchodce, tak na ty nejmladší lidi dneska, protože i moje děti, které tady mám s sebou dneska na festivalu, a dva syny, Lukáš a Šimon, tak je rádi hrajou vlastně a je to takový dobrý výkop do života, když pak chtějí hrát autorskou tvorbu, tak učit se třeba na Beatles nebo na jiných kapelách, myslím, že to je úžasné.
1: No vy jste mi vlastně říkal, že ti synové s váma tam budou dneska hrát na tom pódiu, to
2: jo.
1: Musí být silný zážitek takhle.
2: Jo, já doufám, že to i pro ně bude silný zážitek, pro mě teda bude a doufám, že si to všichni, kteří přijdou potom na tu scénu, tak si to už s náma.
1: Takže vy teda dneska večer přivezete sem na Štěrkovu Beatles, na co se můžou návštěvníci vašeho koncertu úplně nejvíc těšit?
2: Tak uděláme takový průřez vlastně těmi největšími hity kapely Beatles, takže budeme hrát nevím, od takových těch nejslavnějších melodií jako Hard Day's Night, přes takové ty krásné balady, typu to bude taky, ano. A pikantní je na tom, že vlastně dva texty od Beatles mi třeba sněl vlastně do češtiny ostravský Bard Jaromír Nohavica a to je úplně unikát, unikátní záležitost. Tady budeme zpívat právě v jeho překladu úžasném.
1: A vy jste kamoši?
2: My jsme s Jarkem kolegové.
1: Aha, tak to se potom ještě pobavíme. Hrát Beatles ale není jenom o tom zahrát správné tóny. Co je podle vás na jejich hudbě jako nejtěžší vstín? Nebo nejlepší vstín? Nejtěžší.
2: Co je nejtěžší? No tak samozřejmě ty vokály jejich úžasné, že? To je,
1: no právě.
2: Na polubit jejich vokály to je prakticky nemožné, takže my jsme fakt takový revival. Předtím hrála kapela tady na té stejné scéně, která se jmenovala Retro B, tak já jsem se rozhodl, že my se budeme jmenovat Retro A. Jo, takže je takový druhý revival.
1: Aha.
2: Ale Ačkový.
1: Ačkový. Jenom jedničky. Máte nějakou beatlesáckou písničku, která vás ani po tolika jako letech nepřestala bavit, že prostě to fakt taková srdcovka?
2: Ježišmarja, těch je. Já vním aspoň některé, ale Something určitě je od George Harrisona, který napsal pro svou milovanou už manželku. A potom Michelle, Girl je úžasná. No a taky samozřejmě Eleanor Rigby, písnička o stárnutí, které nás všechny čeká, ale ona je taková, že prostě si můžete pouštět pořád kola a nikdy s ní nezastárnete.
1: A naopak písnička, kterou třeba už nemůžete ani slyšet, to nemůžu ani říct, ne?
2: Od Beatles, já se přiznám, že ani možná takovou nemám, takže jsem asi opravdu posedlý tady touto kapelou.
1: Asi se vás nemusím ptát, co posloucháte v autě, že?
2: No, v autě poslouchám kromě Beatles třeba Davida Stipku, kterého taky miluju a tak dále. A i toho Jarka Nohavicu si pustíme rádi.
1: No a kdybyste měl jednou větou pozvat lidi pod pódium na váš dnešní koncert, tak co byste jim řekl? Jak byste je pozval?
2: Tak přijďte si poslechnout nejúžasnější kapelu všech dob v podání tady místních regionálních muzikantů, kteří mají tu kapelu rádi.
1: Říká Milan Bátor, který dneska večer tady na Štěrkov na Open Music zahraje písničku od Beatles a moc se na to těšíme. Děkuji za rozhovor.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: No a vy, milí posluchači, slyšeli jste sami, je tady úžasná atmosféra, spousta skvělého jídla i pití a samozřejmě spousta skvělé muziky a my jsme u toho byli. Věřím, že se vám to s námi líbilo a zase někdo
3: píše. Líbilo. Kájo, tak Milan Bátor hraje Beatles a hrát bude 19:35, že?
1: Ano. Je to tak.
3: Tak abychom si to čekání zkrátili, tak tady má pro vás jednu takovou jako lákačku. Tak a to stačí. Tak, mějte se hezky, děkuju, užij se volno a zase někde živě. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit.

0: Miley Cyrus se stavila do sobotního vysílání Hit Radio Orion, aby nabídla End of the World. No, bylo to takové pestré, chvilku Karla ze Štěrkovna Open Music, chvilku já z Kamenného studia. Pojďme se ještě podívat za jednou pozvánkou, a to sice do Letňáku, do Karviné, do letního kina, na které můžete narazit v parku Boženy Němcové, protože dneska vám tam o 9:30 večer promítnou Zootropolis, Město zvířat 2. No a pokud byste chtěli do Letňáku v Karviné třeba až zítra, kdy bude opravdu horký večer, tak se těšte na 21. hodinu a 30. minutu, kdy vám promítnou snímek Michael. Já jsem Kuba Ohnutek, odcházím zlehka slavit svůj svátek, a to jenom z toho důvodu, že na dnešek připadá i den kolotoče, a to jako, no, to jako fakt nechci. Do té doby, než zvednu kotvu, ještě pro vás Imagine Dragons, tady taky Luis Fonsi a Demi Lovato, a chybět nebudou ani Disturb, stejně jako já, doufám. V pondělí dopoledne, mějte se krásně.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hit Radia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné Ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
1: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry, které sužují Francii na řadě míst, zejména v departementu Gironde. Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. A na závěr počasí, v noci čekáme jasno až polojasno, nad ránem místy oblačno, teploty se udrží mezi 17 až 12 stupni, ale v údolích může být chladněji, tam teploměr ukáže klidně jenom 9. Neděle bude polojasná až oblačná, postupně ale zatažená, odpoledne a k večeru čekáme místy přehánky ojedinělé bouřky. Teploty budou velmi vysoké, mezi 27 až 32 stupni Celsia.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.
0: Zlepši si náladu.

0: Mami, já chci hrát na klavír.
1: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: MFK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší víc.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio Orion.
5: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: FK Karviná hlásí, permice na novou sezónu jsou v prodeji. Buďte u všech domácích zápasů, zajistěte si své místo na tribuně a podpořte tým během celé sezóny. Veškeré informace o prodeji permanentek za skvělé ceny najdete na klubovém webu nebo na sociálních sítích.
3: Hit Radio, Hit Radio.

0: Hit Radio Orion.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
1: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
0: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
2: Fotbal je zpět. V pátek 31. července od 18 hodin čeká MFK Karviná první domácí zápas nové sezóny. Na městském stadionu v Karviné ráji přivítáme pod vedením nového trenéra Romana Vesta středočeskou Vlašim. Přijďte vytvořit skvělou atmosféru a dotlačit nás k výhře. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje, přijď i ty podpořit náš tým.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Carireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Carireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné snad.

0: Erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Uvažujete o novém voze Škoda? Vyberte si místo, kde jsou zkušenosti, poctivý přístup a špičkové služby samozřejmosti. Jmenuji se Vojta Zaremba a jsem prodejce vozu Škoda v Karireálu. Jsme hrdým držitelem ocenění nejlepší obchodník 2025 v České republice. Přijďte se přesvědčit, proč nám zákazníci dávají svou důvěru. Jsme Karireál, vítěz zákaznické spokojenosti a váš autorizovaný prodejce vozu Škoda z Třince.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.